Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna. Feels like

dalšího klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě přijet.